Jelcena. Čaka Parizu a serbskim rozvosu čaka ja hač do šest čihište. Tuči serbs interpreča. Išvan Kobela zaspíva nám o svojim živeniu, ktorýž je rock'n'roll. Tady je hošči, lebet prosto, tyž u nám zaspíva. Abo máme ženský podžel, vyzor ište viace ženského podžela zmijeme. Tyž Daniela Hazard zaspíva. Ale další ženský vůz jenžeštíně netko Sophie Ellis-Baxter. Jednače minčin ho popečich. You've got

0: Hi, rock and roll, bie tu a tamtejší žo téma našim hudnym serialu Crescendo. V svojim dženznišim Crescendo pak lada se man hiduška zaso raz do staviznou kapavo. V Nebelčicach je po druhej svetovej vojne zaujesče najznačejša trojka aktivna byla. Nebelčanska trojka.
1: Crescendo. Hudžba krotko a svodko.
2: Jeden ze sobustavov povojenskeje hudžbneje trojki by Handri Cyš, kiž je serbskemu rozvosej před 25 letami vo spočatkach zestavy povedal.
3: Ja sa dostal v leči 46, ako mori vúčia, do Nebelčic. A v Nebelčicach sú spievali, dživadvorali, vyšená jara pilná, aktívna srbská modžina. To navedovaše, umiel sa vo sebe Cyš Jurij Hostakec. A ja som se s Jurijom som jara spíšne spřečelil.
2: A tute přečelstvo staraše so vo niekotru škúli v umielský vúpot ze stajne novými kreatívnymi ideami.
3: My sme v Nebelčicach hrali Živu Hilžu. To je na Živadvora rá, v malej obsadce a v Živu Hilži, však so tie spievače. My sme se potom prajeli nimo korovoho spievania, by tiež dobre bolo, kdybychme my zapletli trojku alebo jen kvartet. A z toho je nastavo popravom Nebelčanska trojka.
2: Ke kotrejš svušeše nimo Handrija Cyža a Jurija Cyža Hostaka, tež Jan Král. Toho runja vúčia v Nebelčicach.
3: Jan Král, dere akordeon raješe. Juri Hostak však byl hudžbne jara nadarene. Raješe dlavia, klarinetu, husle. A ja vo sebe sem sa pospýtal na akordeonie.
2: Ve tutej v obsadzce starachu so čvonojo, vo zabavu na najšelakorišich zariadovaniach ve bližšej vokolinie. Ale?
3: To, što iš by terom problematiske, mušak nemiahme také srbske šlágre. My sme započeli ve prvním rade s ľudovými spievami. A dokež modžina však chceše tež silnejšo besadnú hudžbu, tak sme so dali do toho.
2: A tak nastachu najprv nové serbské texty na znáte české a nemské šlágrové spievy. Boze přidruží so trojce Jan Bulank, pozdíšo znáte serbský komponist, kýž započa texty Jurija Cyža Hostaka sučpnič. Z pěra tutych štyrioch nasta například nám dženca najznačíša ľudová pěsín Vesele dženca. Handri Cyš poda so niekotre leta potom jako vúčer do Budyšina. Sta so 1960 s intendantom serbského ľudového ansambla a vukonješe tute dživo cici let dovo. Nebelčanska trojka, co odreje 1952 zaso rozpušči, je spievy pak hišče hač do dženznišeho klinča.
1: Crescendo. Hudžba krotko a svodko.
0: Seman Heduška je nám predstavil Nebelčansku trojku. Mala hudžbná a spevná skupina, kotraž skutkovaše nedom po druhej svetovej vojne a sa tež vo niekotre škúli novú kompozíciu za srbské svedčenie postara. Ich najznačejší spev zakničenie tko ve vopčivanie verzii. Vosom dos na pošešťich.

0: Je na pół sześcich.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiu Milan Greulich.
2: V čorni pumpe moa přichodných lietach púnova milinárnia nastač. Kaž energijový koncern Leak z Gili požada so von ze stejnišom při zjazkovým vupisaniu, kotrž vunže ze zakonia za zaručenie zastarania z milinu. V páže přilúbenia bychu novú milinárniu spočatk 2030 liet votevrič moli. Leak explicitne víta, zo nevobsahuje zakon hinakač spočatne plánované žaden bonus za júniemské je, ale zo vobsteja zaušitke regione samsne šanse. Z dohromady 62 dziećimi 4. do 7. letnika je proznické lievo serbského šulského tovarstva ve Vodových Hendrichecach tere vuknijované. Dženca startuja dzieći zromadne ze 6 štola do variemi, mez nimi 4 študenča, do 10 dňovského přebytka ve vočerstvenišču Kverksenland. Planované sú v rečnym lieve mez druhým púčuvania športové poskytky přes polne r a nazvučuvanie serbského spieva zromadne s bosčanom Donatom. Dživa kovo vokovo novie mirjenské stácie Pančicach Kukovie maja na zemie zakončené byč. To zdžili krajne zariaca v obsvied ratarstvo a geologiu na naprašovanie. Projekt pláči niedže 400 000 eur. K tomu súžate tež instalovanie mirjenské techniky a zvosadženie areála s rostlinami. Z novej mirjenské stáciu pri kloštorskej vode môža přichodže nimo pegela tež množstvo vody mirič, kotrež po riece čeče. S pomocou tutých informácií očakuje sa lepšie obličenia za tvár nových príprav po dvoch kloštorských vode. Mez Lenianským a Parcovským jezorom blízko Vojarec maja nový turistický poskytk ve Vúžiskej jezorine. Na dohromade 12 pučnikách vúľada švotnetka vúmiovské tvorbe se šelakými vúžiskými motivami, mez druhým tež serbskými, kež s kšížaremi abo z národnej drastu. Zotovili sú je šuliaky a šuliary

Zavješće praji nimale, kuždemu z vas ljubi připosluchario Epos Homera v dodom dejach Odysseus a nešto. Znano, sčetejši žo wabenja a trailere videli za nový film vo runje tute Odysseus. Je oficiálne čera nemských kinách zabežal. Aj to je nový film režiséra Christophera Nolana, jedného z najslavnejších scova, kýž by pri filmach kež Interstellar, The Dark Knight, Inception abo Oppenheimer režisér. Alle Odyssea je non plus ultra, z nemenša štojš náročnosť nastupa. Noch zu zcova direktne za film Mabic, ale sem jednore zahorjeno o tom, kajke proce a kušte su za nju nasobrali. Mam zcova šir vosebitostki dopovedač ne možu. Ale cove film je so na analognem IMAX filme verčo, nic digitalne, kajš hevak dženci ši džen zvašňom, s tem je vobraz tak vulki a vodre kajš je nož možno, ale nimale 600 kilometrov analognego filma su nawerčeli. Przez 5300 kostymów zešili, przez 2000 statystów za jedną scenę zasadzili lute ekstreme potajki. Prynie minena a krytyki, ki sem widział a čitał, su przedovšem pozitivno razu. Ja so přichodnú punželu sam o tem přesvědču. O jasná, no treba četyšu, pokiju zadišči kojte vedro přichodných dňu. Dalsze terminowe pokiewy mam niedom za was. Wosom mięczyno, pana poszęścić.

way. Lady Gagas Pawe Hudžbu za disco. Hoj a disco majak un stydženja tež ve Sušecach tam přeproša na vjesny svedžen. Dženca natočí so pivo večo šešćich z rejemi za modoch a starých ze skupinu Fanta Ci. Juce potom přeprošuja tež leca zaso na celenje jednatku od jedny a cioch je potom zromane kovipiče a večo džesačich smiče so potom na rejach ucoch novač. Nedželu sleduje ešte džen za svojbe, porančim pive převedže so jednačich ubeđovanje za džiči a potom cioch vulki svedženski program. A nedželu vesela so bezo mnoze z vás zavešte teši, že na vulki finale svetovog mištostva kopajnce Španji činio prečvo Argentinčanam v Sušecach uvotuja od dževečich public viewing. Přičane teže nedželu zakončí so ustajenca z žunským midom Kočebuskim Sapskim muzeju. Do toho však pak proša išče nakove, a to dženca z Iris Brankačkovi, Maju Nagelovi, Helu Stolecki a berlínske fotografku Karlu Pohl, kotraž šitke si žone potretovaše. Kole reča o tom, što je na potrejach vidžeč, a išče važniše, što nie je vidžeč. Šitke štory umelče rozestaja so svojich tvorbach ze staviznami, krajinu, kulturu a identitu a pokazuja žonske perspektive. Čenca poponjucioch Srbskim muzeju Kočebusu. Na kulturnej zarodže Srbsko ľudovo ansambla ustupí juce večer na po 8. spievaka Milena Vočarec. A ešte pokiju zelové ukočovanie kočine, ktorýž mimo so popravom dženca převiešť, so dla blížaceho nevedra přesunie, a to na příchodný piatk od 5. do 7. kočinie.

0: Daniela Hazec z pjeva Haj, haj, haj, krotko po cibilki našišč serbskim rozvosu. Haj, haj, haj, serbskih digitalnih pomocnikov, tih je sečim mjestem tojšto. Pšelat namakače mjezdrujim na portalu digiserb.de, hače to tak mjenovane Zoblex, digitalni zvonik z Njemčine do honjosrbšine, hače to pravopisna kontrola za programe kajš Word, abo LibreOffice, abo hače to pšavožovanski program Sotra, kotrž či bjev sekundo serbskorične pšavožk na nemski tekst zestaja. Runje pala Sotre su novosce zajšvetne vozevili. Klemens Schmidt je so s tem bliže zabiral, što da zatim ci.
1: Pajma tak. Za večinu vuživarjev, kiš se sotru dživa, so bohu se spešne nemsko-serbske abo serbsko-nemske pševožki zestajt žali, tuta novostka, kde nebude svet spovalaca, a tola za to abo tamnoho stano zajemava. Pševožki hoďa sa menujce od netka jako link dželič. Štuž po takým zromadne s nikým na pševožku dživa, môže tu tun svojemu kolize dále svač.
0: To pak nie je jenička novosť, epsotra, nic, Klemenso?
1: Cele pravi, bo veľa praktikabelnejša je dalša novosť. Menujce hoďa sa s pomocou tak menovanie OCR funkcie, netko tiež texte z obrazu pševožiť. Příklad, mače ako vesne tovarstvo v nemský flyer a chceči jun rádu v serbský reči meč, da spoznaje sotra na základe fota šitke textu v pasáže v obraza a z toho pševožk zestaj. Dobíš tre dotali ešte přidatne, dvieci korektúre na texte činič, to pak slúša při pševožovaniu tak a tak husto k tomu.
0: Utomne Jack Klemensi Schmidte, kiš informoval vo novostkomaj pševožovanskeje app Sotra. A netko občapodam suho Robbie Williamse.

0: je päť menšinov do šestich.
1: Nábožné slovo.
0: Slyšíme dženca od Cecílie Zelnákovej z Pančíc-Kukova.
2: Ľubí připosluhária, što činíte vy, když ve pounej lékařské čaranie takrát čas zabývače? Vůlka rozmova však nastač nemôže. Väčšina pacientů dáda celý čas do svojho šmuratka. Když tomu tak je, vozmu si ráde nekajký tam vukvadžený časopis a přitom namakách štěhovacú staviznu, kotraž mě zabíra. Ve väčšem mieste bydliše bohatý muž, kotraž vidíše sa sám jako dobrý kčešťan a taktiež ráde ve zjavnosti vystupovaše. Všedne modliše sa předjedžu ze svojbu, Boha prošo, zobetala všem kudým a potrebným ľuďom, pomhal a im stajne do škiedži daroval. Jako pak jeho před nakupovanským templom nikoci potrebný vojav možnú prošachu odpokaza to, haj samo i s nemdrými svojami nasvary. Jedno dňa by při ním jeho pětšlitný syn. Tutun dobyše sobu doživiť, kak nán zaso junu prošerie pomoc odpokaza a jeho vospět s lúzymi svojami zraní. To buhulčec jara zrudne. Večer, po zvučenej modlitve, obroči sa syn z prostu na svojho nana. Papa, rádi bych tvoje peneze trebal. Što dať se s nimi započeť, snapšečivý nan. Z vočom aj plných očakovaniov, odmoví hulčec. Chcú tvoju šednú modlitvu uslyšeť.
0: To by je Cecília Zelnáková z Pančíc-Kukova s nábožným slovom na roku Franskej vikárie. Ste mi 4 menšiny do 6.

0: To bije Oliver Thomas, haj hudžbnik, a znate hudžbnik, sveto znate hudžbnik, je tež Brian May, vonim dženecko v www. Nie, moment, vedomostnik tu stej, na štodanik.
1: 3, 2, 1. WWW, veda, vedomost a vunamakanki.
2: Jako gitarist skupiny Queen je Brian May svietoznaty. Jeho sound gitary je runie tak charakterystiski kajž kudžariata frizura, kotruž dženca hišče kaj 70-tych letach ma. Brian May pak nie je jenož uznamny gitarist, ale tyž vedomostnik. So wie, mnoho hudžbnikov ma čestny doktorát, kajž napríklad Elton John. Tola Brian May je si svoj doktorský titul astrofyzice z disertáciu nadžival. Fyzika a vedomosť stežno v jeho staršískym domie rolu ravoj. Nan bie elektroinženér a z ním romadže by Brian May jako modostny svoju preniu a hač do dženznišo vounu i gitaru tvariu. Miest rujím ze starého dreva a džilov motorského. Pošulí Londonie fyziku a astronomiu studovaše a nedom potom ze svojim doktorským dživom započa. Tež prenej fachovej nastavkaj tutým času vozeví. Tola jeho vedomostný kariérie pšinže v úspech skupiny Queen napreky. Disertácia dobeše tuž čakač. Ze smerču Freddia Mercurya z počatk 90-tych let pak si hudžba hižo šunie o čas nežadaše. Přijúšem je hiščeli 10 k travo, do niž neje so Brian May leče 2006 na univerzitu ročiu. Hižo leto potom vun svoju disertáciu o spiešnosti procha ve svietnišču zakonči. 17 let potom zobiju záju. Za to je si dobil nimale 4 let 10 sledženia astronomii načítač a do disertácie zadživač. Nimo toho by to jenož možno, dokež je to nišová téma, kotruž neby nichtu ulce v všech tých letách obdžival. S tým pak neje Brian May svoju vedomostnú kariéru zakončil, tak je miestem na dvemaj projektom aj nazasob udžival. Vezo tež džakovano svoje populáriče, ale je přiušem fachové přinošoval. Napríklad je on za misiu, s kotrež sú prvný raz sva leče 2020 probu od asteroida na Zemiu přinesli, v obraze nadžival, s kotrymiž sú rozsúdžili, že zonda probu od asteroida zezbiera. A tutu nadal hudžbe a vedomosti aktívny umienka Brian May svieči nedželu svoje 9.70. národiny.
1: Veda, vedomosť a vunamakanky.
0: Od Mirčina Vienka a netko svišim Briana Maya ze skupinu Queen a I Can't Live With You.

6 hodín 47, čas a pokyve. Štúdiš chce svedčiť sa nieť konce dňa do Sulšec, poda tam svedča viesny svedžin, dženca natočí sa pivo večer 6, zrie mi za modrch a starých skupinu Fantazí. Júce potom čepošuja, každýžde leto na celenie jednatku, odpřipodná jenny a cioch prizamknie sa potom zromane kofej piče, večer 10, smieče sa potom na rejach vúcechnovač nedželu, džedále, svojbne džen, po rejnším pivie převedže sa jednačich vúbeďovanie za džetši a potom cioch sleduje veľký svedenský program a večer, nedželu večer vieste, finále svetových mistrovstv kopajnce, tež tun tam pokazuje útuja public viewing od večera dževečich. Zelové ukočovanie kočinie pod heslom Naša příroda dá sa voptač poskytca šitka generácie, kýž vieše popravom dženca planované, so dla blížaceho nevedra přesunie vo týdžin na příchodný piatk od popoňa pečich do večera sedmich. Přichodný týdžin nedželu zakončí sa ústajenca s žunským vidom Kočovúským serbským muzeju. Do toho však pak proša ište na kove a to dženca z Iris Prankačkovej, Maju Náglovej, Helu Stolecky a dalínskej fotografku Karlu Pohl, kotraž šitke cižone potretovaše. Dženca popodňu cioch serbským muzeju Kočovúsu. Zaradová noc už činie tisa cvičko, prosím vás júce na romantickú noc do kloštorskej zarody kloštra Marijnej Hviezdy od večera sedmich. Mimo osobitých obrazov a scénov ze cvičko doživíte tý šučbu, miest druhým ústupí duo Helena a Jan, ale tiež kuzvaria sú si do kloštra přeprosili a Vožičanská rapsodia zarejuje. Kartky dostanete pri večernej kase alebo online za 12 €.

0: Katarina Šinkohajtová spieva Vidžu tebie a ja vidžu nitko Milana Grojlicha.
1: Voči, co dženca ráno rieči. A to čítame v novinách.
2: Staré granitové plesternaky sú zlotohodné, o tom písaja Sakske noviny na příkladže z gmeny Šprevine Dou. Tam runie 700 metrov drohy ponovieja a sú za to plester zvutorali do hromady 1000 tonov. Prenie naprašovania zajemcov gmena Hižoma, džil pak cese ako rezervu skladovač. Před letami bych ju tež ve Vútach staré plesternaky předali, mez druhým sú tedy šli do austrijského Gráca a do Mnichova. Miesto Kočebus přijímuje tvarske prostve od nitka jenojšišče digitálne. Papiera je tabu. Kajž Lausitzer Rundschau písa, nedáva za to tež žaden prekhodný čas. Kajž miešťanský zariad trochuje, zalutuje s tým nímane 500 000 stronu papiere v oblieto. Jedna strona na druhu položená by to 25 metrov vysoká hromada byla.
0: Milan Grojlich je po takým do novinu poladal a nedom polada sma neduška do serbských učbných staviznou.

0: Svetoznata hit, svetoznata spivara eltena, Johna a tresnano nic svetoznata, ale znata bie Nebelčicach po druhej svetovej vojne aktivna trojka, nebelčanska trojka, svojim džencišim krešenže Lada Simon Heduška, zaso raz do staviznu kapao.
1: Krešendo. Hučba krotko a svotko.
2: Jeden ze sobustavov povojenskeje hučbneje trojki by Handri Cyš, kiž je serbskému rozvose před 25 letami vo spočatkach zestavy povedal.
3: Ja sa dostal v leči 46, ako mori vúčia, do Nebelčic. A v Nebelčicach sú spievali, dživadvorali, bežená jara pilná, aktívna srbská modžina. To navedovaše, umiel se vo sebe Cyš Jurij Hostakec. A ja som se s Jurijom som jara spíšne spřečelil.
2: A tute přečelstvo staraše so vo niekotry škúli v umievský vúpot ze stajne novými kreatívnymi ideami.
3: My sme v Nebelčicach hrali Džiu Hilžu. To je na Džiovadvora rá, ve malej obsadce a ve Džiu Hilži, však so tie spievače. My sme se potom prajeli nimo korovoho spievania, by tež dobre bolo, kde bychme my zapletli trojku alebo jen kvartet, a z toho je nastavila popravom Nebelčanská trojka.
2: Ke kotrejš svušeše nimo Handrija Cyža a Jurija Cyža Hostaka, tež Jan Král, toho runja vúčia v Nebelčicach.
3: Jan Král dere akordeon raješe, Jurij Hostak však byl hudžbne jara nadarene, raješe dlavia, klarinetu, husle, a ja vo sebe sem sa pospital na akordeone.
2: Ve tutej v obsadzce starachu so čvonojo, vo zabavu na najšelakoriších zariadovaniach ve bližšej vokolinie. Ale?
3: To, što by terom problematické, mošak nemiahme také srbské šlágre. My sme započeli ve prvním rade s ľudovými spievami. A dokež modžina však chceše tež silnejšiu besadnú hudžbu, tak sme so dali do toho.
2: A tak nastachu najpred nové srbské texty na znáte české a nemské šlágrové spievy. Boze přidruží so trojce Jan Bulank, pozdíšo znáte serbský komponist, kýž započa texty Jurija Cyža Hostaka sučpnič. Z pěra tutych štyrioch nasta například nám dženca najznačíša ľudová pěseň Vesele dženca. Handri Cyš poda so niekotre leta potom jako vúčia do Budyšina. Sta so džiat na 660 s intendantom serbského ľudového ansambla a vukonješe tute džiovo cici let dovo. Nebelčanská trojka, so odreje džiat na 652 zaso rozpušči, je spieve pak hišče hač do džensnišeho klinča.
1: Crescendo. Hučba krotko a svotko.
0: Simon Heduška je nám predstavil Nebelčanskú trojku. Mała hudžbná a spevná skupina, kotráž skutkovaše nedom po druhej svetovej vojne, a so tiež vo nekotroškuli novú kompozíciu za serbské svedženie postará. Ich najznačiší spev zaklinči netko ve vopčevanej verzii.

0: Jene Dom, na boas mich.
1: Serbski Rosbus. Bojestje. Studio Milan Greulich.
2: Wir tschorni pumpe im Moa, pschichotnich litach punu, a milinarnia nastac. Kaisch Energie uwe Konzern Leak, Zdjeli, Pożadas, Hovunze, Stenischom, Pschizjaskowym Wupisaniu, kotrisch Buinje ze Zakonia za Zaruchenie zastarania z Milinu. Padzie Pschilubenia, Bychu nowu milinarniu spoczat k 2030 lit wotu rechmuli. Leak explicitnie wita, so niewopsau je Zakon, hinakacz spoczat nie planowane, żaden bonus za jun niemskie, ale so wopsteja za ošitke regione sankcne šongze. Zdoromade 62 dječimi 4. do 7. letnika je proznicke lievo serbskeho šulskeho towarstva v vodovych Hendrichecach dere vukniovane. Dženca startuje dječi zromadne ze 6 stoladovarjemi, mez nimi 4 studenča do 10 dňovského přebytka v vodčerstvenišču Šukverksenland. Planovane sú v rečnym lieve mez druhým pučovania, športové poskytky, přespolne r a nazvučovanie serbskeho spieva zromadne s bosčanom Donatom. Dživako vokovo novije mirenske stacije Pančicach Kukovje maja nazime zakončene bič. To zdjeli krajne zarjaca v obsvjet ratarstvo a geologiju na naprašovanje. Projekt plači nježe 400 posta tisac euro. K tomu sušate tež instalovanje mirenske tehniki a zvosađenje areala s rostlinami. Z nove mirenske staciju pri kloštorske vođe moža přihođe nimo pegela tež mnóstvo vode mirič, kotrež po rjece čeče. S pomocu tutych informaciju očakuje se lepše vobličenja za tvar novych připravu po dvu kloštorske vode. Mez Lenjanskim a Parcuskim jezorom blízko Vojarec maja nowy turistický poskyt k Vužijskej jezorine. Na dohromady 12 pučnikach vulada švotnitka vumjovské tvorby ze šelakými vužijskými motivami, mez druhým tež serbskými, kajž křižarjemi abo z národnej drastu. Zotovili sú je šulaki a šulario vojarovského Leona Fokovového gymnázia v šulaským projekte v kooperácii se zamerovým zjazkom Vužijska jezorina. S QR-kódom môža sa ľudžo obširnejšo vo tematice odpovedných motivov informovať. V Budišine je tu chvíľu klub Mono na kamentnej hase zaurené. Pričina sú ponovenské dživa, kež samoviči na Facebooku informuje, cedža hač do novembra s pretvarom hotový byč. Potom zladuje na 10-letné vopstače diskutéky, v ktorých sú špecializovaní na elektronickú hudžbu. Umnosť, čo hoďa sa potom od názeme za privátne zariadovanie knihovač. To by si povesť, kež namakáče tež na našej internetovej strone a v app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca jace močelo, hač slunca, tež švíjele a nevedra sú možné při 27 do 29 stopňach.
3: Nastupajú vopkane pokyve šopši staré, to reka na 4 smier zorielc, s tým je s Porchovom a honým vujezdom šetco ište defektné auto na pravej jezni, tu iš ječče tam skejčmie, hevák, šo svobodné, žane, bryskače při pučach, tu iš přejemuj dobrú jezbu.
1: Serbski Rosbus.
3: Sie München, bon appétit.

0: Michaela Melzerová, to bie influencerka titulreka Adrie Žaden influencer, ale přiušim svieto znáte je muž, vo kotrem šmirčin venk v dženstnejším seriálu www. Rozpravia.
1: WWW. Vieda, viedomosť a vunamakanky.
2: Jako gitarist skupiny Queen je Brian May svietoznaty. Jeho sound gitary je runie tak charakteristický kaj škúďariata frizura, kotruž ženca hišče kaj 70-tych letach má. Brian May pak nie je než uznamný gitarist, ale tyž viedomostník. So wie, mnoho učbníkov má čestný doktorát, kaž napríklad Elton John. Tola Brian May je si svoj doktorský titul astrofyzice z disertáciu nadžival. Fyzika a vedomosť stežno v jeho staršískym domie rolu ravoj. Nan bie elektroinženér a z ním romadže by Brian May ako modostný svoju preniu a hač do dženznejšieho vounu i gitaru tvariu. Miest rujím ze starého dreva a džilov motorského. Po šuli London je fyziku a astronomiu studovaše a nedom potom ze svojim doktorským dživom započa. Tež pre nej fachovej nastavkaj tutým času vozeví. Tola jeho vedomostnej kariérie pšinže v úspech skupiny Queen napreky. Disertácia dobeše tuž čakač. Ze smerču Freddia Mercurya z počatk 90-tych let pak vsi hudžba hižo šunie o čas nežadaše. Přiušem je hišče le 10 k travo, do niž neje so Brian May leče 2006 na univerzitu ročiu. Hižo leto potem vun svoju disertáciu o spiešnosti procha ve svetnišču zakonči. 17 let potem zobiju záju. Za to je si dobil nimale 4 le 10 sledženia astronomii načítač a do disertácie zadživač. Nimo toho by to jenož možno, dokež je to nišová téma, kotruž neby nichtu vůlce ve všech tých letách obdžival. S tým pak neje Brian May svoju vedomostnú kariéru zakončil, tak je miestem na dvěmaj projektom aj nazasob udžival. Vezo tež ďakovano svoje populáriče, ale je přiušem fachové přinošoval. Napríklad je on za misiu, z kotrež sú prvný raz sva lieče 2020 probu od asteroida na Zemiu přinesli, v obraze nadžival, z kotrým iž sú rozsúdžili, že zonda probu od asteroida zezbiera. A tuto nadal hudžbe a vedomosti aktívny umienka Brian May svieči nedželu svoje 9.70. národní.
1: Vieda, vedomosť a vunamakanky.
0: To bie Mirčin Vienk z našej rubriku www. A tole je Brian May ze skupinu Queen.

0: Nábožné slovo.
1: Mađenca Cecília Zelnáková z Pančíc-Kukova.
2: Ľubí připosluhária, što činíte vy, když vy pouné lékařské čarany takrát čas zabývače? Vůlka rozmova však nastač nemože. Většina pacientů dáda celý čas do svojho šmuratka. Když tomu tak je, vozmu si ráde nekajký tam vukvadžený časopis a přitom namakách štěhovacu staviznu, kotraž mě zabíra. Ve větším měště bydliše bohatý muž, kotrež vidíše se sám jako dobrý kčešťan a taktež ráde ve zjavnosti vystupovaše. Všedne modliše se před jedžu ze svojbu, Boha prošo, zobetala všem kudem a potřebným ľuďom, pomhal a jim stajne do škědži daroval. Jako pak jeho před nakupovanským templom nikoci potřebný vojav možnú prošachu odpokaza to, haj samo jí s němdrymi svojami nasvary. Jednoho dňa by při ním jeho pětšlitný syn. Tutun dobyše sobu doživit, kak nán zaso junu prošerie pomoc odpokaza a jeho vospět s lozymi svojami zraní. To byl hulčec Jara z Rudne. Večer, po zvučené modlitve, obročí se syn z prostu na svojho nana. Papa, rádi bych tvoje peneze trebal. Što dať se s nimi započeť, snapšečivý nan. Z očom aj plných očakovaniov, odmoví hulčec. Chcú tvoju šednú modlitvu uslyšeť.
1: Nábožné slovo sme slyšeli od Cecílie Zelnákovej z Pančíc-Kukova na dávku Farské vikárie.

To sú kumple a tobie Josef Donat. A tole je Dennis Wenzel, jen ze sámskych interpretu, ač dođe večich. Jutze večer, kultúrny zároč v budešinie dženca sámskym rozhlasu Milena Vočariec. Noc pak slúša skupine Trojozink. Tute spiel po takým išče svišiče dženca, netko pak najprede Katie Melua a potom Milan Greulich.

0: Jana Budževičić.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Milan Grojlich.
2: Večorni pumpe moja přichodných letach púnu a milinárnia nastač. Kajž energiový koncern LEAX Gili požada so von se steniščom při zjazkovým vupisaniu, kotrež bude ze zákonia za zaručenie zastarania z milinu. V páče přilúbenia bychu novú milinárniu spočat k 2030 let v otevrič moli. LEAX explicitne víta, zo nevo obsahuje zákon, hinakač spočat neplánované žaden bonus za ju nímskeje, ale zo vopsteja za ušitke regionu. Sanktsne šonze. Z doromade 62 dječimi 4. do 7. letnika je prozdninske lievo serbského šulského tovarstva ve vodových Hendrichecach dere vuknijované. Čenca startuja dječi zromadne ze 6 štoladovarjemi, mez nimi 4 studenča do 10 dňovského přebytka ve vočerstvenišču Kverksenland. Planované sú v rečnem lieve mez druhým pučovania, športové poskytky, přespolny r a na zvučovanie serbského spieva zromadne s bosčanom Donatom. Dživáku okolo nové mirenské stácie Pančicach Kukovie maja v názemie zakončené byč. To zdieli krajné zariadca v obsvet ratarstvo a geológiu na naprašovanie. Projekt páči niedže 400 000 eur. K tomu súšate tež instalovanie mirenské techniky a zvosadženie areála s rostlinami. Z nové mirenské stáciu pri kloštorskej vode môža by přichodže nimo pegela tež množstvo vody mirič, kotrež po riece čeče. S pomocou tutých informácií očakuje si lepšie obličenia za tvár nových přípravov po dvú kloštorskej vode. Mez Linjanským a Parcovským jezorom blízko Vojarec maja nové turistický poskytk ve Vúžijskej jezorine. Na dohromade 12 púčnikách vúlada švotnitka vúmiovské tvorbe se šelakými vúžijskými motivami, mez druhým tež serbskými, kež s křížarjemi abo z národní drastu. Zotovili sú je šulaki a šulario vojarovského Leona Fokovového gymnázia v šulerském projekte v kooperácii s zamierovým zjazkom Vúžijská jezorina. S QR-kódom môža so ľudžo vopširnýšo vo tematice v odpovedných motivov informovač. V Budišine je tu kvílu klub Monu na kamenné hase zaurené. Příčina sú ponovenské dživa. Kaž samoviči na Facebooku informuja, cedža hač do novembra s přetvarom hotový byč. Potom zladuja na 10-letné vopstače diskutéky, v kotrež sú špecializovaní na elektronickú hudžbu. Rumnosť, čo hoža so potom vod názemy, tež sa so za privátne zariadovania knihovač. To byš upovies, čekíš na makače tež na našej internetovej strone a v app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čenca jace močelo, hač slunca, tež švíjele a nevedra sú možné při 27 do 29 stopniach.
3: Skoncované auto na A4 smier Zorec mes Porschevom a honým vujezdom tam přeco hišče stej a vopkat hači tun kopiso, nicko hač do Orona, tam trebače 20 minčinu tleje. A vyskač ste ve Vojrecach na S7-10, kotraž vedže tam mimo Globusa, tam miria do vobeju smieru spiešnosť.
1: Serbský rozvoz.
3: Si, menšine pana podživečich, dále dže z Milen Vočarec.

Na polach sečo močova, sečo moči a konc tydzenia, dženca a juce večo, moči zavesče bas v Sulšecach. Šako přeprošat tam konc tydzenia na vjesny svejdžen, započejo dženca večo šestčich, to navtočí so pivo, potom sleduja rie za modrch a starych z skupinu Fantazí. Juce že dále, připonil jenej z celinom jednatko, potom cioch sleduje z Romane Kovepiče a od večera džesačich smeče so na reach prave ucech noč. Niedže lutejšišče nimo nie, to sleduje džen za svojby, po rejnčim pive převedže so jednačich v ubečovanie za džeči a cioch potom vulký svedženský program. A niedže lo večer, so mnoze z vás zavisči, že na vulký finále svetovoch mištostvu Kopajnce Vesela Španičenio přečivo Argentínčanám slušeca hôtuja od večera dževečich public viewing. Zelové ukočovanie kočinie pod hesvom Naša příroda dá so voptač, poskytk myslené za šitke generácie a popravom plánované dženca, so dla blížaceho nevedra přesunie vo dokvádne tydžin, potekým na přichodne piatk čas vo stane samsne od 5 do 7. Přichodne tydžin jedželu zakončí so vústajenca ze žunským výdom Kočebujským serbským muzeju. Do toho pak proša hišče na kove, a to dženca z Iris Brankačkovej, Maju Nagelovej, Helu Stolecky a berlínske fotografku Karlu Pohl, kotraž je šitke cí žone portretirovala. Dženca poponjúcioch Serbské muzeu Kočebusu. Júce potom prosil vás zárodová noc v zčinie 1000 svičko do kloštorskej zárody kloštra Marie Neviezde od večera 7. Tam očakuje vás vizo v obraze a scéne ze svičko, ale dožvíče tej šúčbu miazrují mústupí duo Helena a Jan a tí škúzvaria sú se do kloštra přeproseli a Vužičanská rapsodia zarejuje. Po takým zakujždo nešto podľa seja myslu. Cibelky na dživeč je netko slyšíme skupinu Trojozinke.

Vyskač ste v Vojorecach, kajž sem v Bobkanach pokjuvach, čo praju další Vyskač ste mies Kroščicami a Jasencu tam na Pšivinci, tam keď bude posta je dovolené a tam mieria spiesnošť. Ďakujú za pokjuvach.

0: nábožné slovo.
1: Mađenca Cecília Zelnáková z Pančíc-Kukova.
2: Ľubí připosúhoria, što činíte vy, když vy pouné lékařské čarany takhle čas zabývače? Úľka rozmova však nastač nemôže. Väčšina pacientu dáda celý čas do svojho šmuratka. Když tomu tak je, vozmu si ráde nekajký tam ukvađený časopis a přitom namakách štiehovacú staviznu, kotraž mě zabíra. Ve väčšem mieste bydlíše bohatý muž, kotrež vidíše sa sám ako dobrý kčešťan a taktiež ráde ve zjavnosti vystupovaše. Všedne modlíše sa předjedžu ze svojbu, Boha prošo, zobetala všem kudým a potrebným ľuďom, pomhal a im stajne do škiedži daroval. Jako pak jeho před nakupovanským templom nikoci potrebný vo jaumožnú prošachu odpokaza to, haj samo i s nemdrými svojami nasvary. Jednoho dňa by při ním jeho 5-letný syn. Tutun dobyše sobu doživiť, kak naň zaso junu prošerie pomoc odpokaza a je vospäť s lozými svojami zraní. To bu hulčec Jara zrudne. Večer, po zvučenej modlitve, obroči sa syn z prostu na svojho nana. Papa, rádi bych tvoje peneze trebal. Što da chce s nimi započeť, snapšečivý nan. Z vočom aj plných očakovaniu odmovi hulčec. Chcú tvoju šednú modlitvu vyslyšeť.
1: To je Cecília Zelnáková z Pančíc-Kukova s nábožným slovom na roku Fanskie vikárie.

0: Najlubša zabiera mjadvieža Barnabasa jo, až si mjot okolo guby mážo a pyn ze svým jezykom mjot lížo. A tam, že s jezykom vec netrefijo, tam ze svejeju packu mjot doblave mážo. Gržine dvujko dajo se mjadvež Barnabas na svincu sejže cys pydobaš. Teke největši mjodový kruž jo raz ulízane. Ale žedna chrapcická mjoda nesmejo uši vestaš. Mjadvež Barnabas sunio sveju gvou do kruža a lížo, a ako co z kruža, štycujo go gvova venjom.
1: Halo? Halo? Slyši mi nikten?
2: Ja slyším nieco, ale nevím svitku seberio.
1: Halo? Som ho ve kružu s mjodom a njamgoviecej ven.
2: Ty miniš až tvoja gvova ve kružu štyci. Tvoju tvustu ríš, ga hešči vižim.
1: Pomygaj mi to lap, šosim ši, myška, myšolinka.
2: Cakaj, myslím, musím přemyslovaš, kak by mygałaš i pomygaš. Ach jo, nie to vím. Pojš v obglednive za mnu, vidstaju kruž mjazy bomama, a nien to šegaj, mjadvež Barnabas, šegaj.
1: To beli, to tak čažne beli, kaž cu gvovu z kruža šignuš.
2: No pen teke vici nevim, kak bi mygałaš i pomygaš. Tým kruž rozbiš?
1: Omejca, ne pengajo mej najlubši kruž do kusu. Ne, nic rozbiš.
0: Myška Myšolinka jo mudra myška, ale hu drogu teke najgirších huskoščach. A napšaudu. Pšałem okognušu dopomina se na to, až jo mjadvež Barnabas pšeliš narski mjadvež. Togodla opytujo mjadvežoju nieco napovídaš.
2: Hej, mjadvež Barnabas, nesom si vista, co se tam blíže. Nesom ju ešte žedného u nás vyživa. Znajuš snaž teju?
0: Naraz sveše myška plop a mjadvež Barnabas jo sveju gvovu z kruža ušegnú.
1: Co? Žoga psížo?
2: Barnabas, ja som se milíva. Tam to len nicht nepřížo. Si ty znaš Jano gvovu z kruža ušegnú, dokula se taký narský byl?
0: Mjadvež Barnabas jo se pysmieval a jo pydariu myšce myšolínce sliedne chrapcický mjoda.
3: Jo, redna vec, gaž myža małe zvieretko velikemu pomagaš, nicka. Mejša vjasove künste ženia, ľubežočka a keciki.

0: Víče, nebedeli přepast, če novú serskú reportážu v RBB televízii, a to našoko reda Vúžeca, títel jo Mec drastve. Při gažbie nímskego dňa drastvo ve botách zabiera se reportáža s vesebnosťami serskeje drastve a tam vesebne s tými, ktorýž borske chýže. Jadnu mám při telefóne, to je Marion Štenzelová z BVE Göre. Dobrý deň, Marion.
1: Dobrý deň, Anja.
0: Jo, naša nikajšná kolegovka, jo, jadna z tých protagonistkov ve filmie a mega se týkame nic leta dvojko sme gromaže živavé. Kamerové tým jo pedla bo, ako se bola ve žilojskej šlodarni. A co se tam kšiva?
1: Ja, also ja, muss im Gronisch Gast zum Erstaunen da drüber was drast du, zum se plötzlich Uposchütze war pladrugig, alle, ja, boah, nint da Natz hast du, gasch mam nint da Zass, ako Rentnerka, asch ja, se dam skoins nir samaschisch, ja, nu, svoisku drast du, adlatox und boah, pladelie Münchow, wie wir Jölo, wie wir te drast du, wie Schlodderni, som se tam informirovala. Som dostava Dario nu drastu od moje švogornice, ta jo mi va košulu uše, a jo groni va ho tu košulu možeš zeš. Ja som to uprobirovala, a mi ne pasujo, a dlatok som se pon rozuživa, nintom musim raz ve steliu, jo, vodom rozkranjaš kakne lepe, lec ta stara košula se goži, abo novu šištaš, a dlatok som tam bila.
0: Co słyszysz w drugich, jaki wyznam taka serska drastwa w naszym regionie ma, niż lic aż? Co my wierzysz, co se szi wesobinski ta serska drastwa wyznaminio?
1: Ja wierzim to hove bewegorie, aż ten obraz w zjawności jose przemeniła. Przecy, wiecy, zisi, modostnych, młodych żeńskich nosy przy Šak ich gošpach sersku drastu, a to nic jano svežinsku, ale šetnu, živovu, abo nežilsku, abo teke tu za namšu, namšarsku, a tojo přibiravo v slednich letach, musim groniš. Tojo mi nadpadnuvo, ako sme v vojnskem leše svežili 700 a žasiš let Bivagora, ten vesne jubilej, a tam jo mervivo se zdrastvami. Teke ve susetnich sach, te luže, te ženske se drastu oblekaju, ja no tak, gaš se zmakaju, aber gaš so duce, aber teke gaš su ve kupce, aber sonuju, aber co ja vim, gaš se privatne, gaš se skremserom so duce, pon se oblekaju, teke ve lijem ca su drastu, a teke te žiši. A dlatok jaselim se, dokolaš jabito pon teke gotovovame. Vele zaredovanje ho přigetujome vese, mame veljen aktivne kulturne živenje, a tam by jase cestči teke drastu oblikova.
0: Ja, z Marion Štenzelovej se net dali rozgranjam, vene jo protagonistka v novem serskem filmje v drastvach s titelom Metz drastve, viče film vižišo v RBB televiziji 20 minuto pojadnogo v našom reže Vúžeca.

0: Hej, damen som Marion Stenzelove, protagonist guvernorem film je vår drastvje, kotere je vidisjo v RBB-televisie Vitsche. Marion, som ješ svejsku, sersku drastvu, jo dla toga bova ve Šlodarni, ve Žilovje, co by je svejska drastva ve Sobinski veznamjeniva?
1: Som bova na serske rozšerjone vši šuli, a vo toga časa sme cestči drastve nosili, a to jo za mňo bylo celo druge zacuže v serskej drastie. To jo mi perira za mňo veľká cest. Ja cujom hrši vece příslušnosť k serskomu ľudoju. Som sersku rec vyšava od mojej starie mame, ta jo poradava ze Skornie, ale jo južo umrieva, ako som bylo 8-9 let stará, tak nekak. Ja nesom od neje veľa nauknúva. A ona jo přece čach mieva také vzjavnosti sersky poveda, što jo jano se s mnogými ženskými gotovova. A jo přece goniva, ach, žočo, to netrebaš v žincažnom casu. Ale ja som pon přece goniva, und ich lerne es doch noch.
0: Gaspeje damenin to vo metze drastve, co že teke titel filma, si togo meninja až ma teke politiski veznam.
1: Na kušte pat, dokolaš ta drastva jo to venko ne znam je, až přísvušame serskemu ľudoju. Gaš su serbe gromaže, ste to jano drastva, a serska rec, až te luže svyše, až sme drugi ľud hovace, až sme civilne, abo gronim raz nímske oblacone, pon doch nicht nevie, jo to nento serboka, abo nic, až nepovedame. Za mňo na kúšte pat rec a drastva gromadu slušate, to cu ja teke groniš, ale za mňo jo to politicky voznam, dokolaš my môžeme se s tým dopokazaš, vížišo, my sme ho, my sme živé ľud, my máme našu kultúru, svojskú kultúru, našu rec. My spívame, to je také rednie. To by pred 30 letami prišiel na staré výky v meste, aby tam spíval. Ale nento mogu se serve tam šúži zmakáš a spívaš, což je srdu zase bylo v meste. A to je vážne signál za menšinu, also za nímsku menšinu, rovno tak ako za politikáriu, my sme hyši ho, my sme živé a my sme kšute žil v Úžice a Bramborskeje. Ono tak, ako v Sakskej se vie.
0: Víče, 20 minútov po jednogo zachopil se nové serský film našho reda v Úžica v RBB televízii s titulom Metz Drastve. Sme pejedali s protagonistku Marion Stenzelovejú. Jo, žikujú se Marion, až se s nami pejedava.
1: Jo, ja, časem, ja jedin rada.
0: Viele viasele as novýho drastvo. Sporský drastvo.
1: Ne, o godova, ale to buža.

Ako všetci nižilu vedna pojadnok VUKV na frekvence 9.6.4 a v live streamie pet rbb-online.de/zom.

0: Hey, dames Marion Stenzelovio, protagonist guvernovim film je vodrastvje, ktero je vidišo v RBB televiziji večer. Marion, co miš svejsku, sersku drastvu, jo dla toga bova v šlodarni v Žilovje, co by jej svejska drastva v Sobinski veznamjeniva?
1: Som bova na serske rozšerjoni v uši šuli, a vod toga časa sme cestči drastve nosili, a to je za mňa bylo celo druge zacuže v serskej drastie. To je nepirira za mňa veľká cest. Ja cujom hrši vece příslušnosť k serskomu ľudaju. Som sersku rec vyšava od mojej starie mame, ta je poradava ze Skornie, ale jo južo umrieva, ako som bylo 8 živiš let stará, tak nekak. Ja nesom od neje veľa nauknúva. Ona jo přece čach mieva také v zjavnosti sersky povedaš. To jo jano se s mnogými ženskými gotovova. A jo přece goniva, ach, žočo, to netrebaš ve žincažnom casu. Ale ja som pon přece goniva, und ich lerne es doch noch.
0: Gaspeje damenin to vo metze drast, což je také titel filma, si toho menenia, až má také politický väznam.
1: Na kušte pat, dokoláž ta drastva jo to venku neznámie, až přísvušáme serskému ľudoju. Gaš sú serbe gromaže, ste to jano drastva, a serska rec, až te lúže svyše, až sme drugi ľud hovace, až sme civilne, aber gronim raz nímske oblacone, pon doch nicht nevie, jo to nento serboka, abo nic, až nepovedame. Za mňo na kúšte pat rec a drastva gromadu súšate, to cu ja teke groniš, ale za mňo jo to politicky voznam, dokoláž my môžeme se s tým dopokazaš, vyžišo, my sme ho, my sme živé ľud, my máme našu kultúru, svojskú kultúru, našu rec. My spívame, to je také rednie. To by pred 30 letami prišiel na staré výky v meste, aby tam spíval. Ale nento mogu se serve tam šuži zmakáš a spívaš, což je srdu zase bylo v meste. A to je vážne signál za menšinu, also za nímsku menšinu, rovno tak ako za politikáriu, my sme hyši ho, my sme živé a my sme kšute žil v Úžice a Bramborskeje. Ono tak, ako v Sakskej sebe.
0: Víče, 20 minútov po jednogo zachopio se nové serský film našho reda v Úžica v RBB televízii s titulom Metz Drastve. Sme pejedali s protagonistku Marion Stenzelovejú. Jo, žikujú se Marion, až se s nami pejedáva.
1: Jo, čo som veľkým ráda.
0: Veľa viasela z nového drastu. Sporského drastu.
1: Nie, gotová, ale to buža.

Ako všetci nižilu vedna pojadnok VUKV na frekvence 9.6.4 a v live streamie pet rbb-online.de/zom.